zidice bele, mitje kod suzice vele. Beli zidici, črijeni kroviki, na ke hrapčići kantaju.